0: Hey, it's Alex from Castile, and you're listening to Drewby's Radio.
1: Nepřítelí, uvědomte si, že my dva nepatříme do stejné společnosti. Mezi námi bude vždycky zeď.